0: Ale
1: jak tady máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš, máš